0: jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.
7: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

blízky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou mění.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Konečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Špatný signál? My jsme všude.

0: Ranní signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Bylo 9 hodin. Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Ahoj přátelé moji, dnes už máme 7. srpna a vy ladíte jak jinak než Rádio MB. Dnes má svátek Lada, takže jestli nějakou znáte, udělejte jí radost přáním a jestli neznáte, nevadí. Mimochodem, 7. srpen je Mezinárodní den majáků, tedy staveb, které už po staletí pomáhají lodím najít správný směr a vlastně je to hezká připomínka i pro nás. Občas člověku stačí jeden dobrý nápad, jedna zpráva nebo jedno setkání, aby se den vydal úplně jiným směrem. A protože je pátek, čeká nás samozřejmě další dopolední rozjezd, no a taky všechno, co k němu patří a hlavně skvělá muzika. Tak si to s námi užívejte, já jsem David a přeji vám hezký den.
1: Rádio MB. Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: skvělý pátek ve společnosti Rádia MB. Máme tu taky písničku na přání, píše nám Michal. A zdraví všechny posluchače Rádia MB, poprosil by zpěvačku Samantu Fox a bude to prý hlavně pro mě. Tak děkuju, prý jsme super rádio. Děkuju, Michale, tady máš písničku.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: dopolední rozjezd Rádia MB je v plném proudu, já vám přeji krásný den. Pojďme se podívat na internet, tam se šíří video robota, který měl uklidit rozházené krabice. Všichni víme, že všichni zkouší umělou inteligenci, roboty, takový jako umělý sluhy v domácnosti a podobně. No co ten robot neudělal? Místo toho, aby je uklidil, naskládal je před dveře, takže už nikdo nemohl odejít. Technicky vzato uklidil, jen trochu změnil význam slovo praktické, co říkáte. Dopolední rozjezd pokračuje, je pátek 7. srpna. Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Mladá Boleslav ožije velkým tuningovým svátkem. Na krásnou louku míří první Diamond Car Meet. Akce se uskuteční 8. srpna. Organizátoři očekávají přibližně 260 pečlivě vybraných vozidel z celé České republiky. Brány areálu se veřejnosti otevřou v 11 hodin a kromě samotné přehlídky automobilů nabídne Diamond Car Meet také bohatý doprovodný program.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Pojďme dál, tady je Rádio MB, no a teď pojďme za sochou za miliony, kterou nikdo nechce. Jeden sochař vytvořil obří sochu za zhruba 100 000 dolarů. Problém, nikdo ji nechce koupit ani vystavit, takže vzniklo možná nejdražší dílo, ale bohužel nejdražší dílo, které nikdo nechce. Nevíte o někom? Klidně se nám ozvěte a můžete si sochu koupit. Krásný den.

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: Krásný pátek vám přeju, dopolední rozjezd pokračuje, blíží se taky 10. hodina dopolední. No a víte, jaká je nejrychlejší cesta k odmítnutí? No, na sociálních sítích se řeší příběh uchazeče o práci, kterého personalista nepřijal jen proto, že během pohovoru se zeptal na výši platu. Internet se okamžitě rozdělil na dva tábory. Jedni říkají, že to je normální otázka, to si myslím i já, a druzí tvrdí, že se na peníze přece neptá. No, já bych rád hlavně viděl někoho, kdo chodí do práce úplně zadarmo. Nevím, myslím si, že to tohle by měla být samozřejmě první otázka. Tady je Rádio MB, já vám přeji super den, za chvíli 10.
1: Rádio MB.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

Jedeme dál i po 10. hodině dopolední, je tady s vámi Rádio MB a dopolední rozjezd. Tak pojďme se podívat na to, co nás čeká v téhle hodině. Budeme se bavit o jedné turistce, která si chtěla se ubytovat v hotelu, ale omylem se ubytovala úplně někde jinde. Taky třeba nejčastější zapomenuté věci v taxíku budeme řešit. No a taky jeden spor zákazníka o to, zákazník se zranil o kost v kuřecích křídlech, která měla být bez kosti, jak to dopadlo, tak to vám řeknu taky v téhle hodině. Krásný den vám přeju. Rádio MB.

MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Skvělý den z Rádia MB. Pojďme za jednou turistkou na Filipínách. Ta dorazila večer k budově, o které se domnívala, že je to hotel. Vešla dovnitř a až po chvíli zjistila, že stojí na recepci, víte čeho, ženské věznice. Strážní se prý smáli ještě dlouho poté. Tak tohle a je asi jediný check-in, při kterém opravdu nechcete dostat pokoj na několik let, co říkáte. Pokračujeme ve vysílání v pátek 7.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.

0: Pátek vám od mikrofonu přeje David a teď pojďme za další kuriozitou. Uber zveřejnil svůj každoroční přehled zapomenutých věcí v jejich taxících. Kromě mobilů a klíčů letos řidiči našli třeba paruku, motorovou pilu, svatební kytici, zubní náhradu anebo třeba živou želvu. A člověk si pak říká, jak moc zajímavá musela být ta cesta, když někdo vystoupil bez zubů a ani si toho nevšim. Tady je Rádio MB, krásný pátek.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Tam od mikrofonu přeje David, nám se blíží 11. hodina. No a v americkém Ohio řešil nejvyšší soud spor zákazníka, který se zranil o kost v kuřecích křídlech, podávaných jako bez kosti. Soud nakonec rozhodl, že označení bez kosti je spíš název stylu jídla, než 100% záruka, že v něm kost nikdy nebude. Takže příště se možná dejte pozor, bez kostí už očividně neznamená úplně bez kostí. Jsme Rádio MB, krásný den.
1: Radio MB. Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Skvělé koncerty si nenechte ujít 15. srpna v Žídně vsi. U fotbalového hřiště vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. Začátek akce bude ve 20 hodin a 30 minut.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: barvy, tvoje jistota.
1: Pěkný pátek vám všem, tady je Rádio MB, i po 11. hodině vás zdraví David. Za malou chvíli si řekneme o jedné kuriózní krádeži, budu pro vás mít taky velkou předpověď počasí, no a taky o jednom triku, který se nepovedl. Tak rozhodně zůstávejte s námi při pátku 7. srpna ve společnosti Rádia MB.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Teď pojďme za čokoládovými tyčinkami KitKat. V Evropě zmizelo během přepravy 13 tun takových tyčinek. Ty byly určený pro speciální edici Formule 1, no a výrobce dokonce spustil web, kde si lidé můžou ověřit, jestli náhodou nekoupili některou z ukradených šarží. Tak tohle už není chuť na sladký, to je organizovaný zločin s příchutí čokolády, co říkáte. My pokračujeme dál ve vysílání Rádia MB za chvíli počasí.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio

0: kravát nebo kraťasy. Tady je předpověď počasí.
1: Dneska určitě kraťasy, ale bude to trošku příjemnější. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu s teplotami 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra bude krásný letní den a samozřejmě s letními teplotami bude jasno až polojasno. Teploty od 26 do 30, no a neděle opět jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Já jsem zvědavý, kdy nás ty vedra konečně opustí.
0: Rádio MB.
2: Rádio MB.
0: Kde končí signál? My

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: MB a teď pojďme do New Yorku. Při vystoupení se tam artistovi nepovedl trik s lukem a byl zasáhnut do krku šípem. Představte si to, naštěstí přežil a zotavuje se. Nejdivnější na téhle události ale je, že část publika si nejdřív myslela, že jde o nacvičený efekt. No a smáli se jak protržený. Nic, za malou chvíli 12. hodina, já se přihlásím ještě jednou po hodině 17. Mějte se moc krásně.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav ožije velkým tuningovým svátkem. Na krásnou louku míří první Diamond Car Meet. Akce se uskuteční 8. srpna. Organizátoři očekávají přibližně 260 pečlivě vybraných vozidel z celé České republiky. Brány areálu se veřejnosti otevřou v 11 hodin a kromě samotné přehlídky automobilů nabídne Diamond Car Meet také bohatý doprovodný program.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Radio MB.

všichni hezky pěkně oslavíme. Rádiu MB bude 7 let a tak vás zveme do kulturního domu Bezno na Mladoboleslavsku. 14. listopadu tam na vás čeká 5 skvělých koncertů. Dorazí kapely Alchymie, Green Day Revival, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Jakub Děkan se svým bandem a také Pekař. To ale není všechno, můžete se těšit i na dárky pro příchozí a velmi bohatou tombolu. Samozřejmostí jsou skvělé drinky a výborné pivko. A kdo nás zná, tak ví, že to stále ještě není všechno. Každopádně lupeny si zajistěte předem na www.ticketlife.cz. Vstupné na tento hudební minifestival s bohatým doprovodným programem se prodává za pouhých 350 korun. Tak doufáme, že se rádi bavíte a že si to 14. listopadu nenecháte ujít. Za celý rok si takovou odreagovačku, myslím, zasloužíte. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi se rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.
7: Rádio MB.
6: Kde končí signál,
7: my

0: 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Tuto sobotu 8. srpna můžete vyrazit na Michalovickou Putnu, kde vystoupí Taxmeni. Koncert v rámci letní scény začíná v 19 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

zahradě strom, pár fotek štěstí jen ve vzpomínkách. Chtěli jsme navždy, pak přišel zlom,

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál,
4: my

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.

0: Wellness, Kali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Zapni a neřeš.

vítám u našeho pátečního odpoledního úletu. Moje jméno je Luky, no a jméno, který se dneska hodně bude skloňovat, tak to je Marek. Konkrétně Marek Ztracený, protože už za pár hodin startuje obrovský koncert. No a mě by se chtělo celý dvě hodiny hrát právě jenom Máru Ztracenýho. Samozřejmě, ale to by mi neprošlo, takže určitě nás čeká spoustu zajímavý a rozmanitý muziky, ale Marek Ztracený nebude chybět. Za malou chvíli už si dáme jeho novinku. No a pár zajímavostí k dnešnímu koncertu si ještě určitě taky zopakujeme. Takže já myslím, že to můžeme odstartovat. Já doufám, že máte pohodový pátek. Venkovní teploty nám trošku povolily a já myslím, že to půjde. Takže jdeme na to. Madonna, Bon Jovi, Marek Ztracený nebo právě teď Support Lesbians budou tady pro vás anytime, anywhere. Užívejte pátek s Rádiem MB a s odpoledním úletem.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Jméno Marek Ztracený a taky jeho songy, myslím, právě dnes rezonují všemi médii a taky všude na sociálních sítích, protože, jak určitě víte, ať už Marka Ztraceného máte nebo nemáte rádi, právě dnes se chystá velký koncert, největší koncert v životě právě Marka Ztraceného na Letenské pláni, kde před ním koncertovali třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones. No a Marek Ztracený bude vůbec první český interpret, který na Letenské pláni bude mít svůj koncert. Materiál na přípravu tohoto areálu a celý vlastně týhletý show navezlo 115 kamionů, dělalo se na tom několik týdnů. No a kapacita areálu je zhruba 70 tisíc návštěvníků. Přátelé, to už je docela impozantní číslo. Prý by se tam vešlo klidně i víc, ale aby měl každý svoje pohodlí a aby každý dobře viděl, tak kapacita byla omezená na 70 tisíc. Dnes už v 16 hodin a 30 minut se otevírají brány Letenského mobilního stadionu, který zde vyrost. Do varu vás dostane Martina Pártlová, no a už od 20 hodin nás čeká dvouhodinový koncert právě Marka Ztraceného. I já vyrážím, už se nemůžu dočkat a věřím, že to bude stát za to. I bez ohňostrojů, který nám Mára zrušil právě kvůli ohledu plnosti k obyvatelům Prahy a taky ke zvířátkům. No jo, je to zlaťák. Takže pokud taky vyrážíte, tak se tam třeba vidíme a rozhodně si to užijte. Teď už jdeme užívat další muziku tady u nás na Rádiu MB. Bon Jovi a DJ Etsy jsou na řadě, tak tady je máte.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná roková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš

0: Hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židně Ves. Buďte u toho!
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Zap.

High Spirit, Mr. Moon, s Rádiem MB se připravujete na víkend, no a spousta z vás už se připravuje taky třeba na cestu do Prahy, na Letenskou pláň, kde dnes vystoupí Marek Ztracený, bude tam mít svůj největší koncert v životě, ale to určitě nemusím připomínat. No a Mára myslel úplně na všechno, i počasí nám zařídil, konečně nám trochu povolili ty tropické teploty, dnes by se měly držet okolo 25 stupňů, stejně tak o víkendu, neděle už bude malinko teplejší, ale já myslím, že to nebude nic hroznýho. Každopádně ale kamarádi, pokud se tady najde někdo, kdo nevyráží na Marka, kdo třeba tuhletu muziku tak úplně nemusí, tak vyrazit můžete třeba na Valečov, tam to taky bude žít muzikou. Právě dnes tam vystoupí kapely Arakain, Panoptiko a taky Bastard. Takže pokud tahle ta muzika je šálek vaší kávy, rozhodně vyražte. Radio MB vám celý týden rozdávalo lupeny, no tak doufám, že si to pořádně užijete. No pokud máte rádi úplně jiný žánr, třeba country, tak pro vás mám tip taky, samozřejmě. Už zítra opět na Michalovické Putně v letním areálu vystoupí kapela Tak Smeni, legendy country muziky, a jejich songy jsme si u ohníčku jako malí hráli taky všichni. No zkrátka o víkendu nuda nebude, určitě si vybere každej, a nuda nebude ani tady u nás, protože pokračuje Adrian a DJ Rames, Run To Me. Tak zůstávejte dobře naladění, zůstávejte s Rádiem MB.

0: 15 hodín. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat v pátek 7. srpna. Opět to bude pořádná jízda. Vystoupí Arakain, Panoptiko a také Bastard. Vstupenky zakoupíte na www.vstupnafest.cz anebo přímo na místě.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Na startu nové hodiny jsme si dali trochu tý rockový muziky, tohle to byly Fleetwood Mac, který už je příští rok oslaví 60 let na scéně. Opět sice s malinkou pauzou, ale to se za ty roky prostě stává. Vy při pátku stále ladíte vaše Radio MB a muziku, kterou jsme si připravili do téhleté hodiny, tak tu vám představím právě teď. Tom Grennan, Alexia, Otavan nebo Conan Gray a samozřejmě spousta další. Takže pokud jste na cestě, třeba na nějaký koncert, tak doufám, že Radio MB vás se trochu naladí a trochu rozproudí. Takže jdeme na to, předvíkendový pohodový den přeju od mikrofonu Radia MB. A teď už Tom Grennan, pokračujeme.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Dočkali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: 6 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Obcháte Rádio MB a na řadě je hodina s Romanem. Lukášovi děkujeme za jeho výživnou dvouhodinovku. Teď už vyrazil směrem do Prahy, protože míří na Letenskou pláň, kde dnes vystoupí Marek Ztracený, český zpěvák a skladatel. Luky o tom samozřejmě mluvil ve svém vysílání. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Je to vážně velký, techniku na místo dopravilo 114 kamionů. No a podle programu budou diváci vpuštěni do areálu za chvíli asi tak v 16 hodin a 30 minut. Úvodní vystoupení obstará zpěvačka Martina Pártlová. V 19.30 tam bude DJ a koncert Marka Ztraceného začne ve 20 hodin. Mimochodem, Mára bude prvním českým hudebníkem, který vystoupí právě na Letenské pláni. Před ním se v roce 96 tady představil Michael Jackson a o 7 let později skupina The Rolling Stones. Takže myslím, že to dnes bude velký zážitek, pokud se také chystáte, užijte si to, no a věřím, že Luky nám bude vyprávět. Ještě jednou přeju hezké odpoledne, pohodový pátek a příjemný poslech.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska. This one goes out to the one I love.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Hezké odpoledne, fotbalová šance liga nám bude pokračovat třetím kolem. Už dnes večer se bude hrát předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Začíná se v 19 hodin. Zítra budou na programu 3 zápasy, pojďme se na to podívat. Zlín vyzve Bohemku, Teplice Plzeň a do Mladé Boleslavy přijede Sparta. V neděli pak Slavia vyzve Pardubice, Jablonec hostí Slovácko, Hradec Králové Baník a Artis Brno hostí Sigmu Olomouc. Po dvou kolech máme v lize zatím 300% týmy, je to Slavia, Jablonec a jsou to Teplice. Naopak na první body zatím čekají Zlín a také Pardubice. No a když jsme u sportu, tak včera odehráli první přípravný zápas také hokejisté Mladé Boleslavy, představili se na ledě Liberce a prohráli 1-3. Další zápas hrají bruslaři v úterý doma proti stejnému soupeři, tedy proti Liberci, a začínat se bude v 17 hodin. Celkem Boleslav před novou sezonou odehraje 8 přípravných zápasů. Jak bude o víkendu, to si řekneme za malou chvíli. Budu pro vás mít kompletní předpověď počasí.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Hezké odpoledne, předpověď vypadala docela dobře, ale dnes přeci jen měříme 25 až 29 stupňů Celsia, takže teplíčko je. Zítra bude jasno až skoro jasno, v Čechách budeme měřit 25 až 29 stupňů Celsia a v neděli zase vedro, i když oblačno až zataženo, 28 až 32 stupňů Celsia. Tropy pak budou pokračovat i příští týden, tak se na to připravme. Takhle se to tváří tak, jako bychom z léta skočili rovnou do zimy. No uvidíme, jestli nás čeká nějaký pohodový a pěkný podzim. Nebudeme předbíhat, věřím, že nás čeká krásný a pohodový víkend. Užijte si ho, nezapomeňte naladit Rádio MB. Mějte se krásně, těším se na vás právě o víkendu. Rádio MB.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta anebo na program pro celou rodinu v Altamiře. Připraven bude také koncert Daši, která vystoupí se svým bandem.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: společnosti Rádia MB. Dnes mají svátek Lady, tak přejeme všechno nejlepší a krásný den. Jestli nějakou Ladu znáte, zkuste jí dnes překvapit třeba nějakým přáním. Je to levnější než kytka a většinou to udělá radost úplně stejně. A dnešní datum je zajímavé i z jiného důvodu. Přesně 7. srpna 1974 se francouzský provazochodec Pélippe Petip nelegálně prošel po laně mezi věžemi Světového obchodního centra v New Yorku. Jo, to ještě stáli. Byl ve zjištění ve výšce přes 400 metrů. Policisté na něj čekali až dole, protože nahoru se za ním nikomu nechtělo. Naštěstí my dneska žádný podobný kousky zkoušet nebudeme. Stačí, když zůstanete v klidu naladěni. Čeká nás hodina plná skvělé muziky. Taky vám řeknu o jednom bizardním rozchodu a taky vám vysvětlím, cože to je, když máte pocit, že vám zavibruje telefon, ale on vlastně nezavibruje. Tak buďte s námi.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Parádní pozdní odpoledne ve společnosti Rádia MB. Teď pojďme na sociální sítě. Tam se řeší příběh ženy, která po rozchodu poslala bývalému partnerovi žádost o vrácení peněz za všechny kávy, obědy i dárky z posledních dvou let. Přiložila k tomu tabulku v Excelu s přesnými částkami. Tak tomu se říká uzavřít vztah účetně. Co říkáte? Já vám přeju hezký pátek, doufám, že už máte naplánovaný víkend, bude krásně, chce to nějakou koupačku. Tady máte muziku.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pěkný den, tady je Rádio MBN. No a stalo se vám někdy, že jste měli pocit, že vám zavibroval telefon a přitom nic? Psychologové tomu říkají fantomové vibrace. Mozek je na mobil tak zvyklý, že si upozornění občas jednoduše domyslí sám. Takže ne, nejste blázni, jen váš telefon už bydlí ve vaší hlavě. Já doufám, že Rádio MB u vás taky bydlí, často, že často posloucháte. Užijte si pátek, užijte si víkend a já se na vás budu těšit opět v pondělí po 17. hodině.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Rádio MB. Zapni a neřeš. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Skvělé koncerty si nenechte ujít 15. srpna v Žídněvsi. U fotbalového hřiště vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. Začátek akce bude ve 20 hodin a 30 minut.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

všichni hezky pěkně oslavíme. Rádiu MB bude 7 let a tak vás zveme do kulturního domu Bezno na Mladoboleslavsku. 14. listopadu tam na vás čeká 5 skvělých koncertů. Dorazí kapely Alchymie, Green Day Revival, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Jakub Děkan se svým bandem a také Pekař. To ale není všechno, můžete se těšit i na dárky pro příchozí a velmi bohatou tombolu. Samozřejmostí jsou skvělé drinky a výborné pivko. A kdo nás zná, tak ví, že to stále ještě není všechno. Každopádně lupeny si zajistěte předem na www.ticketlife.cz. Vstupné na tento hudební minifestival s bohatým doprovodným programem se prodává za pouhých 350 korun. Tak doufáme, že se rádi bavíte a že si to 14. listopadu nenecháte ujít. Za celý rok si takovou odreagovačku, myslím, zasloužíte. Radio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně VES

skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 19 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Zapl-

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.

jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se s

0: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: 23 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Check it out.

Radio Mbed.

0: Hvězda.
1: Hvězda na jedno použití.
2: Ahoj lidi, hlásí se Tomíno a se mnou pravidelná inventura hitparád s hvězdou na jedno použití. Dneska nás čeká krásná britská zpěvačka Duffy. Tahle ta hvězdička ale vždycky nezažívala jen chvíle plný slávy a štěstí. Představte si, že se stala obětí zločinu. Byla zdrogována, znásilněna a držena několik dní v zajetí. Pojďme ale radši za příjemnějšíma věcma, kterou je bezesporu její jediný hit s názvem Mercy. Tak tedy rok 2008, Duffy a Mercy na rádiu MB.
3: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.